Máte naladěné Core Music Radio, posloucháte pořad Odsku, který startuje když v premiéře ve středu o 14 hodin, nebo v pátek v 6 ráno v repríze. A tohle doby samozřejmě Electric Light Orchestra nebo EO a The Last Train to London, rok 1979, a dneska Discovery. No a my si dáme další muziku. Vítá vás Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu. Začneme se 70kami, pak se posuneme přes nějaké to disco. I do další muziky. Jerry Rafferty, Baker Street tu za chvilku, taky Rolls Royce. A teď si dáme anglickou dvojici Doar a jejich krásnou věc z roku 1978. A to je skladba Shooting Star, tak příjemný poslech.

tebe Rolls Royce. Posloucháte Old School. A my jdeme dál. Ještě nějaké ty sedmdesátky, které budou. Diana Ross, taky Delegation, no a teď samozřejmě slavný Chick. Little Freak, jeden z velkých hitů diska 70. let tady v Old School na Code Music Radio. Tak si užijte tuhle muziku, ať už ve středu, v premiéře nebo v pátek repríze. To vám přeje od mixpultu a mikrofonu Jakub Nelý.

Delegationu je spoustu pěkných věcí v 70. letech. You and I, we're all... No, teď mi vypadl ten název té písničky. Podle toho hlavní samozřejmě taky, ale o tom ještě měl jeden skvělý kousek. Já vám to řeknu, já se podívám schválně. To samozřejmě byla věc, která se jmenovala Where's the Love We Used to Know. A pak ještě dalších pár pěkných věcí. Teď Quincy Jones, taky The Jones Girls, a teď jsou tu Orange Juice a Rip It Up v Old School na Kódu Music Rádiu.

Posloucháte Old School na Core Music Radio, Quincy Jones, Aino Corrida. Dohrávám, my si dáme další dva příjemné kousky, trochu zvolníme. Budeme Codeon Barry a Love for the Sake of Love a teď se tady rozehrávají The Jones Girls a Nights Over Egypt. Taky moc hezká věc z přelomu 70. a 80. let.

Goya Berry, Love for the Sake of Love. Posloucháte Old School a my si dáme ještě dva kousky na závěr. Tady jsou Casey and the Sunshine Band. Taková taky vzpomenutá věc. Please don't go. Mám pro vás ještě jednu takovou pohodovku na závěr. Pak už si vydání pro tenhle týden úplně ukončíme.

0: Please Don't Go. A to občas říkáte třeba večer na diskotéce nějaké slečnice a líbí spěchá na taxík nebo noční tramvaj. Ale na Code Music Radio nám toho zaspívali Casey and the Sunshine Band. Loučí se jako Melín od spoutu a mikrofonu. Za týden opět naslyšenou. A teď na závěr Ra Band a Calls Across the Moon. Dokonce Maxáče jsem to tady vybral. Hezká věc. Tak příjemný poslech naší vysílání. A za týden opět naslyšenou.
1: Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Something a little different from my non-smiling friend.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
4: Color Music Radio.
5: Redman, do you feel that the blacks in your community are still mad at the racial situation?
6: Yeah, they still mad.

příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 6 minut po 8. Dneska je podle internetu pátek a to 25. září. Svátek nám slaví Zlaty. No a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. No a jak by mělo být, tak mělo by být opravdu různorodě. Potka totiž můžeme jasno, polojasno a polojasno s dešťovýma přeháňkama, výjimečně také déšť. Nejvíc deště by mělo být potom ve středních Čechách, na ostatních částech by to mělo být spíš výjimečně a teploty, ty ranní by se v tuhle chvíli měly pohybovat mezi 5 až 10 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 14 až 16 stupňů. K večeru se ochladní a na 10 až 13 a přes noc potom 6 až 8 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešním vysílání, pravidelný posluchač ví, ten, který není pravidelný, ten tuší, ten, který nás slyší poprvé, se to teď dozví. Ano, přátelé, čekají nás dva hudební sety, ten první bude věnovaný oldschoolovýmu rapu a hip-hopu. Věci, které jsou fousatý až na zem a už jsou tady s náma pěknou řádku let. No a v druhé části, jelikož je dneska pátek, se podíváme na novinky. A to tedy ze světa drumbassu a junglu, klacky v kýblu, aktuální věci, které byly vydané v posledních 7 dnech. To je plán druhé části pořadu Freakolora. Rubrika Freakolora Infos, tak ta přijde na řadu v repríze před 10. a v premiéře před 9. hodinou. Hezky jsem to otočil. Pojďme si říct, že takhle to tady chodí, dá se říct pravidelně. Taky dnes budete mít možnost ještě vyhrát lístky a to na Andromedika. Ano, přátelé, ten vystoupí dnes v Brně a to konkrétně na Fledě, tahle drumbassová nálož. Tedy dnes Brno a vy tady v dnešním vysílání, hlavně tedy v druhé části, protože ta je věnovaná právě tomuhle hudebnímu žánru, budete mít možnost soutěžit. Ano, budete mít možnost soutěžit a vyhrát. Tak pojďme se tomu věnovat, všechno to je všechno před náma a my se tady tedy můžeme věnovat muzice oldschoolovýmu rapu a hiphopu. Odstartovali jsme Redmanem, teď už jsou to Jurassic 5 a já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Freakolora.

8. hodině to ukazuje časomíra tady ve studiu. Za chvíli si řekneme poprvé pro dnešní den soutěžní otázku o lístky na Andromedika, který vystoupí už dnes, a to v Brně na Flédě. Takže pokud jste drum bass heads a nemůžete se dočkat druhé části pořadu Freakolora, ještě si přitom zasoutěžit a vyhrát lístky třeba na vašeho oblíbeného producenta DJ, tak jste tady správně, přátelé. Ano, tohle je Freakolora a my vám všechno tohle už brzo naservírujeme na takzvaně stříbrným podnose. Takže soutěž a taky novinky ze světa drumbejzu už za necelou půl hodinku tady v éteru Color Music Radio.

tady v tomhle tracku spoustu skrečů. Pokud si dobře pamatujete, hiphopová kultura byla o DJingu, breakbeatu, samozřejmě, teda breakbeatu, breakdanceu, rapu, ale taky graffiti. Já vás pozvu na ten první element, tedy na ten scratching, protože už za tedy pár víkendů, tedy za dva týdny, necelý, tedy víc než... Dobře, nezačal jsem úplně skvěle, ale já to dám dokupy, přátelé. Pojďme si říct, že 11. října proběhne v Brandýse nad Labem, tak jak jste zvyklí, tedy v tom brandýském kině, opět tedy československé finále DMC DJ Championshipu, tedy soutěže, která je celosvětová. Loni jsme byli v Japonsku, předloni v Paříži, předloni jsme letěli do San Francisca. Letos nás čeká Londýn, ale ještě předtím, než vyrazíme jako československá reprezentace, je teda otázka, kdo vyhraje, ale většinou to bývá taková československá reprezentace, tak do Londýna, tak musíme v Brandýse udělat to národní kolo, tedy to československý národní kolo. No a to bude 11. října. Pojďme k tomu dodat jednu důležitou otázku. Pokaždý, když tuhle akci pořádáme, tak přivezeme světového šampiona. V podstatě se nestalo, že by tady nebyl světový šampion na československém DMC, což je unikát a já si myslím, že poslední dobou jsme jediný, který tedy o ten turntablism stojí a ukazují vám tu nejvyšší úroveň. Loni tady byl třeba šestinásobný mistr světa DJ Fly, všichni jste to opěvovali, všichni jste říkali, že to bylo neuvěřitelný, ono to taky neuvěřitelný bylo. No a my jsme šli ještě dál, šli jsme až do Kanady, konkrétně do Toronta, kde žije tedy Wacked. Ano, přátelé, sedminásobný mistr světa, Kanaďan, přiletí z Toronta do Prahy a pak tedy samozřejmě do Brandýsa. On včera psal na Instagram: Praho, už jsem na cestě, což samozřejmě není, ale jakože to tady prostě rozbije. Já mu píšu, hele, jako do Prahy se půjdeme podívat, jako, ale budeme v Brandýse, jo? Budeme v Brandýse, calm down, kamaráde. No a vy můžete být s náma, vstup zdarma, Wacked, taky DJ 5 nebo třeba Eric Kubik přijede taky, nebo přiletí BI ze Slovenska ukázat vám ten nejlepší, tedy československý finger drumming. No a v neposlední řadě, přátelé, DJ Expo, DJ-ský equipment od značek, který chcete a který byste měli vědět a měli byste o tom mít přehled, pokud vás DJing zajímá nebo byste se o DJing chtěli začít zajímat. No a to celý se vstupem zdarma. 11. října brandýský městský kino DMC a tenhle ten scratchovej event, který tedy loni byl nabušený a já doufám, že se to povede i letos. No a když už jsem byl u těch graffiti, tak si představte, že já na starý kolena teda skrečuju a teď se na internetu objevila informace, že včera v noci chytili Ega, jak sprejuje, dělá grafity, přátelé. No jo, a nějakou stěnu, která k tomu nebyla určena. No vidíte, myslíte, že to má zapotřebí? Evidentně jo. Každý, co ho baví, samozřejmě v rámci těch zákonných možností. Tady tedy mu to úplně evidentně nevyšlo, páč je tedy policejní hlídka zadržela.

No a já tady pro vás mám tu soutěžní otázku, která pro dnešní den zní, tedy jak se Andromedic jmenuje tedy vlastním jménem. Ano, přátelé, včera jsme soutěžili, odkud je, je to Belgičan. Teď mě zajímá, jak se jmenuje vlastním jménem. Ty, který tedy ho sledují, by to měli vědět. Ty, který ho nesledují, by se to mohli rychle dozvědět. A soutěžíme o dva lístky. Dneska totiž na flédě Andromedic vystoupí s ním, ale spousta dalších. Takže pokud ještě nemáte lupeny, za mě rozhodně doporučuju, my si samozřejmě v druhé části zahrajeme hromadu drumbejzu a budeme také tedy znovu soutěžit tak, aby i ty, který naladí později, měli možnost vyhrát dva lístky na Andromedica, a to už dnes v brněnském klubu na flédě. Jak se soutěží, stejně jako obvykle instagramový účet DJ Freaky Flink, dáte follow a do zprávy napíšete správnou odpověď, tedy jak se Andromedic jmenuje svým vlastním jménem, tedy to, který mu dala mami s tatínkem a ne nějaký filák nebo on sám, že jo. No a my se blížíme k Freakolore Infos, přátelé, ano, a teď ještě ale druhá část pecky Criminal a Eminem.

0: Frikolora za Gramce má mikrofonem DJ Friky. Časomíra ukazuje 55 minut po 8 hodině. Dneska je 25. září a máme pátek. No a svátek neboli jmeniny nám dnes slaví Zlaty. Stejně jako vždycky, dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Někde bude jasno a polojasno, ale některý části našeho území můžeme potkat také dešťové přehánky. Ty by měly dnes tedy nejvíc být ve středních Čechách, konkrétně tedy koukám na Prahu, tam by se to mohlo mlít mezi polojasným a deštěm. Co se týče teplot, tak vězte, že ty raní by měly být kolem 5 až 10 stupňů. V odpoledních maximech 14 až 16 stupňů nad nulou, k večeru 10 až 13 a přes noc potom teploty kolem 6 až 8 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Teď se pojďme podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady ze známosti na jednu noc, láska na celý život. Děje se to častěji, než byste čekali, ano přátelé, cíleně jít jen za sexem nebo se s někým vyspat hned na prvním rande, kdo z nás to aspoň jednou neudělal. Všeobecně ovšem stále převládá přesvědčení, že z toho nemůžete být nic dobrého. Tedy existují však jasné důkazy, že může, a najdou se i lidé, kteří by nebýt známosti na jednu noc, možná skončili sami, třeba k ním patříte právě i vy. Překvapivě hodně lidí žije v dlouhodobém partnerském vztahu, který vznikl se známosti na jednu noc. Pro některé může být takový začátek jedinou možností, jak se spojit. Sex je totiž pro ně pozitivním, že je ten druhý neodmítá. Začít fyzickou blízkostí, ale bývá také zrádné. Je to investice, kterou se vám nechce zahodit ani poté, co zjistíte, že s danou osobou nemůžete být. Psychologové, vztahoví terapeuti, koučové i neurovědci od známosti na jednu noc odrazují každého, kdo touží po kvalitním dlouhodobém svazku. V začínajícím vztahu pak doporučují počkat s prvním sexem co nejdéle. Je to ale opravdu nutné. Světoznámá antropoložka Helen Fisherová položila účastníkům svého výzkumu otázku. Zažili jste někdy známost na jednu noc, která přerostla v dlouhodobě vážný vztah? 35% lidí odpověděla, že ano. Připomíná rozvodová koučka Liza Kandvelová s tím, že má tuto zkušenost i zhruba třetina jejich klientů. A je tedy nezávazný sex opravdu nezávazný? Pokud nejste tak opilí, že si nic nepamatujete, pak nezávazný sex není nezávazný. Podle specialisty na lidské chování Stevena Sislera totiž jakákoliv stimulace intimních partií může vystřelit dopamin, hormon touhy, očekávání a odměny na takovou úroveň, že se zamilujete. Jeden příklad za všechny, když klientka koučky Kaldvelové začínala po rozvodu znovu nabírat síly a získávat sebevědomí, potkala v baru o 13 let mladšího muže a strávila s ním noc. Druhý den si řekla, tohle bude jen epizoda bez pokračování, ničeho nelituji, moc jsem si to užila, nevadí, už se neuvidíme. On ji ale zavolal a najednou začali spolu chodit a za 3 roky se vzali. Začít ale fyzickou blízkostí může být prý také osvobozující a zlatý hřeb hned na začátku. Jednorázový sex je prý jako štít. No a my pokračujeme dál. Další informace, kterou tady pro vás mám, sociální sítě. Až od 13 let navzdory námitkám se čeká, že návrh Bruselu projde. Premiér Andrej Babiš o nějakém omezení sociálních sítí u dětí sní už dlouho. Teď se zdá, že ho možná předběhne Ursula von der Leyenová. Tedy Evropská komise navrhuje zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Od zákona s názvem EU Kids Act, tedy kids, řekne anglicky, děti. Poznámka reci slibuje především větší ochranu dětí před nežádoucími vlivy v kyberprostoru, jako je kontakt se sexuálními predátory, nekonečné náhodné brouzdání po různých videích nebo sledování příspěvků o sebepoškozování. Čeští europoslanci jsou v podpoře rozdělení a experti varují před přesunem dětí na úplně nekontrolovanou část internetu. No a poslední informace dnešního rána, kterou nepotřebujete vědět. 7 z 9 hranic bezpečné planety už lidstvo překročilo. Nemáme prý dost času, varují vědci. Země má podle vědců 9 klíčových hranic, jejichž dodržování pomáhá udržet planetu stabilní a obyvatelnou. Lidstvo už překročilo 7 z nich a žádná z těchto 7 oblastí se prý nezlepšuje. Nejnovější Planetary Health Check varuje před rostoucím tlakem na klima, ekosystémy, sladkou vodu i oceány. Vědci ale zároveň upozorňují, že u některých problémů už svět naopak dokázal vývoj otočit. Je to něco jako preventivní prohlídka celé planety. Místo krevního tlaku, cholesterolu nebo hladiny cukru, ale vědci sledují koncentraci skleníkových plynů, stav ekosystému, sladké vody, oceánu, půdy nebo množství člověkem vytvořených látek v životním prostředí. Výsledek letošní kontroly není nikterak povzbudivý. Podle nové vědecké hodnocení zprávy Planetary Health Check, tedy 2026, lidstvo překročilo 7 z 9 takzvaných planetárních hranic. Ještě závažnější je, že všech 7 se nyní nachází na dosud nejvyšší zaznamenané úrovni překročení. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě novým parťákem od minulého měsíce je také firma Maskot. Maskot TV, jak to správně zabalit a odfiltrovat, to jsou maskoty a tedy parťáci tohodle pořadu. 9:59 a já vám teď tedy servíruju rychlej reklamní blok a za chvíli opět už muzika. Je tady páteční drum and bassovej nářez, jungle a klacky v kýblu, za chvíli novinky z posledního týdne, tak uvidíme, jakým směrem se udáme, jestli to bude víc likvidový a pohodový, nebo jestli to bude metal, jako když tady hrajeme neurofunk. Nikdo neví, dozvíme se to za chvíli. Dobré ráno!
1: Prahu čekají 2 výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. 2 skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
4: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Další novinka, kámoš, který nedávno vystupoval v České republice. Čo? A zase brzo vystupovat bude SK. A to samozřejmě AD Free. Auto Control, další novinka společně s Gorským.

0: jsem to zmiňoval a vy, tedy máte stále možnost vyhrát lístky na dnešní vystoupení Andromedika, a to v brněnském klubu na Flédě. Stačí mi napsat do Instagramu, a pokud tedy tam dáte follow, nebo už tam follow máte, tedy zprávu, jaké je jeho pravé tedy jméno. Tedy to, který mu dala maminka s tátou, tak to by mě zajímalo. Včera jsme soutěžili o to, kdo tedy vlastně, nebo z jaký země pochází. Je to Belgie, přátelé. Andromedik je z Belgie, to už víme. Teď mě zajímá jeho jméno a vy můžete vyhrát dva lístky na dnešní mejdan do Flédy, kde Andromedik společně s dalšími vystoupí. Takže pokud ještě nemáte lupeny, teď máte možnost vyhrát dva, a to si myslím, že se vyplatí vyrazit na mejdánek takhle při pátku zdarma. Proč ne? Andromedik a Fléda dnes večer. A soutěžní otázka, jak se jmenuje Andromedik svým tedy pravým jménem. Soutěžíme pomocí Instagramu DJ Freaky Flink, dáme follow. No a tedy ten, kdo odpoví správně, potažmo tedy ti, co odpoví správně, se dostanou do slosování a jeden z nich dostane i dnes dva lístky na Andromedika. To je v rámci soutěže. Pokračujeme v krasojízdě, tohle Questioning a tedy Arps a taky Eliesko. Za chvíli Mlor, Plastic a Voltage, další novinka tohohle týdne, a my jsme začali relativně z ostra, nedá se svítit. Zuzanka říkala, že jisto jistě ví, že to jakkoliv to bude znít, bude prej boží. Tak nevím, jestli je to boží pro vás, Zuzalka se prej baví, já se taky bavím, tohle Color Music Radio, pořad Frikolora a novinky ze světa drumbassu a junglu, tedy klacky v kýblu. Dobrý ráno.
1: Inside, this music makes me feel alive, and I don't even bother questioning why.

tomu povolíme, přece jenom jsme začali z Ostra. Tohle je Logistic, taky B.O.P. a Miles and Miles. No a vy posloucháte novinky z posledního týdne v rámci Drumbase a Junglu tady u nás na Koloru v pořadu Freakolora, tak jak je v pátek mezi 9. a 10. dobrým zvykem.

že je hustý, že se těší, ptá se, jestli jde o jeden nebo dva lístky, tak jde o dva lístky, jak včera, tak dneska, takže Martin už si může vybírat, s kým na dnešního Andromedika vyrazí. Vy, který ještě lístek nemáte a chtěli byste ho vyhrát, vězte, že stále a pořád soutěžíme. Soutěžní otázka na dnešní Mejdan do Flédy zní, jak se jmenuje tedy Andromedik svým pravým celým jménem. Víme, že je z Belgie, tak jaký je jeho jméno? Je docela belgický, ne?

já vždycky říkám, není to jenom o drumbassu, ať už je to Liquid nebo Neurofunk, ale taky o Junglu. Tady máme Week a jeho Echo, jsou John the Jungle. To už samozřejmě junglově zní hned z první dobrý. Tak uvidíme, co tohle je za novinku. Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a Week a Echoes of the Jungle.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor, a pro ty, který naladili až teď, tohle je samozřejmě drumbassový a junglový nářez v podání těch aktuálních nejnovějších věcí z posledního týdne. No a nejen to, a my krom toho, že to tady máme v DJském setu, tak tady taky soutěžíme o lístky na dnešní mejdan, který proběhne v brněnském klubu na Flédě, a headlinerem nebude nikdo menší než Andromedic. Ano přátelé, tenhle 27-letý mladík, který už má za sebou řadu úspěšných tracků a samozřejmě i vystoupení, přijede do Brna, vy můžete být zadarmo u toho. Ano, jako budete si muset asi koupit něco k pití, pokud tedy chcete něco pít, ale lístky vám můžu dát já, přátelé. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, jak se tenhle ten mladík jmenuje svým tedy pravým jménem. Tak Andromedic, to už všichni víme, že je z Belgie, to už taky víme, že mu je 27, už jsme si taky řekli. No a teď tedy nás zajímá, jak se jmenuje svým tedy občanským jménem. Pokud to víte, instagramový účet DJ Freaky Flink, tam napíšete správnou odpověď a zařadíte se do slosování o dva lístky na dnešní mejdan do brněnského klubu Fléda. Už jsem chtěl říct něco jiného, jak mám ten brněnský klub jako v podvědomí, ale je to na Flédě. Andromedic dneska v prsty v tom, ale ty trole, já vám za chvíli řeknu celý line-up, tak abyste měli přehled, co se tam dneska bude dít, pokud byste chtěli vyrazit.

Já to budu ten teďko opakovat častěji a častěji, protože se nám blíží Czech and Slovak DMC DJ Championship a s ním spojený taky Expo, tedy výstava DJské techniky. Tohle všechno proběhne 11. října to v Brandýském městském kině. A vy, pokud tedy nevíte, o co přicházíte, tak rozhodně doražte, vstup je zdarma, takže vlastně nic neriskujete a vězte, že uvidíte něco, co jste pravděpodobně ještě nikdy neviděli. Vect totiž v Čechách a v Evropě ještě nebyl nikdy jindy, než v rámci soutěží. Z těch soutěží si odnesl 7 světových titulů. Jinak žije v Torontu v Kanadě a my jsme ho dostali do Brandýsa. Já jsem ho dostal do Brandýsa. Trvalo mi to pár let, stejně jako s Flyem v loňském roce, ta komunikace probíhala nějakou dobu, ale vždycky je nějak ukecám. Prostě na lízátko a na pivo slyší všichni, jo? Všichni DJové. Nebo všichni ne, ale některý jo. Třeba Vek na to slyšel. Prostě budeme tady mít 7násobného světového šampiona, taky československý finále v kategorii Scratch a Championship. To všechno společně s výstavou DJské techniky a s workshopama právě 11. října v Brandýském městském kině. Tak si to napište do diářů, protože tohle by vám nemělo uniknout. Jediná taková akce, která tady u nás je a už je za humny. Tohle je Stop It! Uvital, dobrý ráno.

Od 9 do K, od 10 Fly Lies, pak od 11 Dreamworkers, od půlnoci Draw Moon, od 1 Andromedic, od 2 Magenta, pak od 3 Toví a Euphonious od 4 do 6. Ten to bude mít nejnáročnější. No a vy můžete vyhrát lístky, pokud víte, jak se Andromedic jmenuje svým občanským jménem, napište mi na Instagramový účet DJ Freaky Fling, dejte follow a napište zprávu a můžete být vylosování. Není tam úplně nějak extra moc správných odpovědí, nějaký tam jsou, ale není jich moc, takže šance je stále veliká pro ty, kteří by chtěli dneska vyrazit na Andromedica. Cíle, nejsem já dobrý. Tomu se říká básnický střevo. Nebo jenom střevo. Posloucháš Color Music Radio? Pořad Freecolora, tohle je Surrender a Workforce. Další novinka dnešního dne a tohohle týdne v rámci Jungle a Drum Bassu tady na Coloru.

No a je tu závěr, přátelé, kamarádi, posluchači Color Music Rádia, pořadu Free Color, je 55 minut po 9. hodině a my si zopakujeme údaje vztahující se k dnešnímu dni, totiž, že je pátek, ano, je tady pátek a to 25. září, svátek slaví zlatý a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude to v klidu a mělo by být převážně jasno, polojasno, polojasno s dešťovýma přehánkama. Ty dešťový přehánky hlavně ve středních Čechách kolem Prahy a Praha. A co se týče teplot, ty ranní 5 až 10, to je docela markantní rozdíl. V odpoledních hodinách se to ale dá říct tak nějak se synchronizuje. Totiž 15 nebo spíš 14 až 16, to by měly být maxima. 10 až 13 k večeru a přes noc potom 6 až 8 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internet. Ze známosti na jednu noc láska na celý život. Děje se to častěji, než byste čekali. Cíleně jít jen za sexem nebo se s někým vyspat hned na prvním rande. Kdo z nás to aspoň jednou prý neudělal? No a všeobecně ovšem stále převládá přesvědčení, že z toho nemůže být nic na dlouho. Existuje však jasný důkaz a důkazy, že může, a najdou se lidé, kteří by nebýt známosti na jednu noc možná skončili sami. Třeba k ním patříte zrovna vy. Ano, překvapivě hodně lidí žije v dlouhodobém partnerském vztahu, který vznikl ze známosti na jednu noc. Pro některé může být takový začátek jedinou možností, jak se spojit. Sex je totiž pro ně potvrzením, že je ten druhý neodmítá. Začít fyzickou blízkostí ale bývá také zrádné. Je to investice, kterou se vám nechce zahodit ani poté, co zjistíte, že s danou osobou nemůžete být. Psychologové, vztahoví terapeuti, koučové i neurovědci od známosti na jednu noc odrazují každého, kdo touží po kvalitním dlouhodobém svazku. V začínajícím vztahu, jak doporučují počkat s prvním sexem co nejdéle. Je to ale opravdu nutné. Světoznámá antropoložka Helen Fisherová položila účastníkům svého výzkumu otázku. Zažili jste někdy známost na jednu noc, která přerostla v dlouhodobý vážný vztah? 35% lidí odpovědělo, že ano. Připomíná rozvodová koučka Liza Caldwellová s tím, že má tuto zkušenost i zhruba třetina jejich klientů. Je nezávazný sex opravdu nezávazný? Pokud nejste tak opilí, že si nic nepamatujete, pak nezávazný sex rozhodně není nezávazný. Podle specialisty na lidské chování Stevena Sisslera totiž jakákoliv stimulace intimních partí může vystřelit dopamin, hormon touhy, očekávání o odměny na takovou úroveň, že se zamilujete. Jeden příklad za všechny, prostě se to stalo. Ano, tady píšou jako, že se to stalo. Ku podivu, začít fyzickou blízkostí je prý osvobozující. Ona tvrdí, že její manželství je pořád stejné jako v den, kdy se za něj provdala. Možná už bez té bouře hormonů a prudkých emocí, ale i city k němu prý zůstávají stejné. No a ještě tady píšou, že zlatý hřeb hned na začátku. Zhruba třetinový úspěch je překvapivě dobrý výsledek, ale co ty další dvě třetiny? To, co jsme popsali vědecky, nazýváme fází ohňostroje. Přeplavali byste oceán a dali výpověď práci, jen abyste s tím člověkem mohli být. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám. Sociální sítě až od 13 let. Navzdory námitkám se čeká, že návrh Bruselu projde. Premiér Andrej Babiš o nějakém omezení sociálních sítí u dětí sní už dlouho. Teď se zdá, že ho možná předběhne Ursula von der Leyenová. Ano, Evropská komise navrhuje zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Od zákona s názvem EU Kids Act, tedy syn slibuje především větší ochranu dětí před nežádoucími vlivy v kyberprostoru, jako je kontakt se sexuálními predátory, nekonečné náhodné brouzdání po různých videí nebo sledování příspěvků o sebepoškozování. Čeští europoslanci jsou v podpoře rozdělení a experti varují, že přesunem dětí na úplně nekontrolovatelnou část internetu si nijak nepomůžeme. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká 7 z 9 hranic bezpečné planety. To už lidstvo překročilo, nemáme prý dost času, varují vědci. Země má podle vědců 9 klíčových hranic, jejichž dodržování pomáhá udržet planetu stabilní a obyvatelnou. Lidstvo už překročilo 7 z nich a žádná z těchto 7 oblastí se nezlepšuje. Nejnovější Planetary Health Check varuje před rostoucím tlakem na klima, ekosystémy, sladkou vodu i oceány.
Vědci ale zároveň upozorňují, že u některých problémů už svět naopak dokázal vývoj otočit. Je to něco jako preventivní prohlídka celé planety Země. Místo krevního tlaku, cholesterolu nebo hladiny cukru, ale vědci sledují koncentraci skleníkových plynů, stav ekosystému, sladké vody, oceánu, půdy nebo množství člověkem vytvořených látek v životním prostředí. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a firma Maskot, ano přátelé, ta je taktéž parťákem pořadu Frikolora a ty ví nejlíp, jak to zabalit a odfiltrovat, to je firma Maskot. Minuta po desátý, já se s váma pro tuhle chvíli loučím, už se ale těším v pondělí opět naslyšenou, tak jak jste zvyklí, já mám teď teda takový privátní víkend, co se týče hraní, ale rozhodně zůstaňte s Frikolorou, já vás budu informovat, co o více děje, o DMCčku, kde, kam můžete případně vyrazit, a samozřejmě si budeme hrát jak oldschoolovou, tak newschoolovou muziku.

Jo, a vy, co jste soutěžili, tak zůstaňte na drátě v uvozovkách, protože za chvíli se vám pravděpodobně ozvu, protože Mejdan už je dneska, je potřeba být rychlý jako střela. Za chvíli už výherce bude vědět, kdo je ten správnej a kdo je vylosovaný pro dnešní den na Andromedica do

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na Go Autu.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
3: Color Music Radio. Color Music Radio.

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Now you know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvuť k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
4: Single Story.
8: Let's party. Have a good time.

0: Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
1: Startuje polední menu s Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislosti.

Na vlnách Color Music Radio srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, krátce popolední začíná naše polední fiesta. A začínáme i dnes na Kubě, tohle byl José Conde i Ola Fresca, songmanem El Chacal, takže Oda na Šakala a teď Oda na jednu snědou krásku Morenita, L'Orchestra Magica de la Habana. Příjemnou dobrou chuť a poslech a krásné odpoledne vám přeje Lukáš Kolíbal. Za podporu nakladatelství Darbagaya a dnes budeme soutěžit nejenom o knížku, ale i o nějaký koncerty.

a krásna muzika, co? Tak to byly dva songy z Kuby a teď pro zajímavost se přestěhujeme na chviličku do Afriky, protože muzika západní Afriky je zároveň kořeny pro kubánskou a pro latinskoamerickou muziku. Zcela logicky, ne? Tak možná tohle někoho pořád překvapí, že vlastně Latino music je africká music s troškou španělského a portugalského temperamentu. A taky nesmíme zapomenout na původní národy obou Amerik. Tak s odkazem na ně a teďka jeden song, který vlastně zní jako z Kuby, ale je ze západní Afriky, z takový malinkatý země vedle Senegalu, která tam je podél pobřeží jedné řeky a která se

To bylo trochu afrického blues v podání Habiba Kouaté společně s Ericem Bibem nahráli moc hezký album jménem Brothers in Bamako, který představil taky v Praze mimochodem nějaký co rok, dva zpátky díky PJ Music, díky za to, že Habiba vlastně zvou do Prahy už minimálně dvě dekády. A když teda jsme v Africe, hudebně v Africe aktuálně, tak a jsme si teďka už vědomí toho, jak je ten kontinent obrovský, když se teďka po mně změnily ty mapy, ne? Tak tam ještě chvilku zůstaneme. A když jsem předtím zmiňoval Gambii, tak Gambie samozřejmě patří do té kulturní sféry té západní Afriky, ale zároveň se Gambii přezdívá Malá Jamajka, protože tam milujou reggae music. A tak si teďka dáme špetku reggae z Afriky. Tadle ta kapela má vtipný název. Harley and the Rasta Family. A tohle je oda na ten sladký akcent reggae music. Myslím, že takovouhle muziku jste na koloru nebo obecně v českém éteru ještě neslyšeli, tak volume doprava.

Tak, to byl král, současný král afrického reggae Alpha Blondy z pobřeží Slonoviny, velká legenda afrického reggae music. Jak jednou začnu hrát reggae, bych klidně mohl hrát hodiny a hodiny. Kdo posloucháte v úterý nebo v neděli v noci, tak to dobře víte. V úterý od 21. nebo v neděli od 22. Jam Music Reggae Session tady na Koloru. Tohle je moje oblíbená kapela z Velké Británie, která se jmenuje Steel Pulse. A věc jmenem Steppin' Out, alba Earth Crisis. Tehdy... Tehdy zpívali o nějaký světový krizi, co tehdy probíhala. Můžeme vyměnit postavičky a třeba nějaký témata, čeho bychom měli mít strach, nebo třeba taky ne. Pull up the tune, pěkně od začátku, Steel Pulse pro všechny Freedom Fighters, Conscious Music, Rebel Music. Pozvali po lidmeny.

přes čtvrtstoletí In a Big Love. Možná znáte můj portál jachmusic.net, který je právě věnovaný hlavně reggae music s všem jejím přesahům. jachmusic.net nebo .cz. Už 25 let zdroj informací a spousty muziky a spousty typů článků, rozhovorů a tak dále. Nejenom o reggae music, ale v celý šíři black music. Tohle to byly britský Steel Pulse a teď jsem chtěl ještě vzpomenout samozřejmě krále žánru Boba Marleyho. Před pár dny to bylo, nebo tento týden, myslím, že v pondělí, to bylo přesně 630 let od jeho posledního koncertu v Pittsburghu. A u té příležitosti jsem chtěl jako další album týdne vytáhnout právě živák z tady tohle velmi silného emotivního koncertu, kdy vlastně on už věděl, že toho víc nedá, že to je prostě ten poslední koncert a ta kapela to věděla taky. Tak to jsem chtěl vzpomenout a chtěl jsem to vzpomenout songem, který není z toho koncertu, ten si pustíme v rámci album týdne v neděli od 13. hodiny anebo ve středu od 20. ale chtěl jsem pustit song jménem War, který je, jehož text je postaven na proslovu etiopského císaře Haile Selassieho na půdě Spojených národů v roce 1963. A jakož teďka tento týden právě na půdě Spojených národů je spousty plamených projevů z jedné strany barikády, z druhé strany barikády, tak jsem chtěl vzpomenout i právě tady tenhle ten legendární projev, v kterém už v roce 1963 Selassie popisoval, že dokud nebude rasová rovnoprávnost, dokud nebudou zachovávaný lidský práva plošně pro všechny lidi a dokud se neukončí kolonialismus a tak stále jsou konflikty na světě a je to nadčasový sdělení, který stále platí. Z alba Rastaman Vibration, Bob Marley and the Wailers.

0: se ségrou, poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
1: Color Music Radio.

Tak, to byl Bob Marley and the Wailers. A potom samozřejmě mladý Kosigovic, který tímto srdečně zdravím. A tohle už je Dape Fix z jeho alba. Jehož název vám neprozradím, protože to je soutěžní otázka. Sliboval jsem hned na začátku, že budeme soutěžit o nějaký koncertní lupení, jak říká Martin. A mám pro vás dva vstupy na sobotní party před klubem Cross Club, který slaví velký výročí. A v rámci toho si pozvali Dape

Cross Club slaví velký výročí a v rámci toho vlastně dělá celý festival. Tuhle sobotu tam vedle Dubfixe vystoupí taky Mikim, Akira, Sta, Makumba, Pixie, Chombo, Kayak, Toyotera, Amak Durga, Mast Mike, Claire, Noir a mnoho, mnoho dalších. Celá akce venku začíná už 16 hodin a potom se přesune ve 22, se přesune potom dovnitř do klubu na obě ty pódia, takže regulérní Cross Club Festival u příležitosti velkého výročí. A kolikátý, že to má narozeniny, to je druhá soutěžní otázka, s kterou můžete vyhrát dva volné vstupy na dnešní páteční koncert Nevereš. Ještě jednou před krosem pánové Kokoman, doktor Kary Messenžach a selektor Boldrick s jejich eklektickým projektem Nevereš. Speciální hosté Fido a Adam na dechy, což jsou samozřejmě pánové z Fast Food Orchestra. U vokálů ještě podpoří Gao a Sis Ilo, který tento zdravím z Gia Peels a taky United Flava. A tam začíná ta akce dneska v pátek už od 18 hodin, takže máte možnost vyhrát ještě dva lístky teďka na pátek. Doufám, že jsem v tom neudělal moc velký zmatek, nicméně dvě soutěže, jedna je o Nevereš v pátek večer, soutěžní otázka, kolikátý, že výročí Cross Club letos slaví, a dva volné vstupy na DPFX v sobotu v Crossu, a tam je otázka, jak se jmenuje to album, z kterého jsme si teďka před chvilkou hráli. Tak psát můžete v obou dvou případech na lukas@radiocolor.cz, to je to hlavní e-mail, často mi to posíláte všude, jak jinak já to musím nacházet, hledat a potom si to tam přeposílat, abych vás mohl strčit do losování. Tak losovat budu dnes v 15 hodin a vítěze zkontaktuju elektronicky. A když jsem teda zmiňoval Nevereš, tak bych zároveň chtěl zmínit, že Česká televize odvysílala už velmi zajímavý dokument o doktorovi Karim, který se jmenuje Kariéra a který je v jejich online sekci stále k vidění. A my si od Nevereš teďka dáme jednu věc, která se jmenuje Soudnej. A ano, nezapomněl jsem, čeká vás ještě jedna soutěž o knížku z nakladatelství Darmagája už za chvilku.

0: bejíš.
1: Tak, trochu soudnosti by to chtělo, ano, ano, ano. Tohle byl Nevereš, který v pátek večer vystoupí před Holešovickým Krosem a potom modem později Dapefix a těch spousty dalších v rámci Kros festivalu. Takže máme tady otevřenou soutěž o dva lístky na pátek, dva lístky na sobotu a teď ještě k tomu přidám knížku, respektive audioknížku od nakladatelství Dharma Gaia, který má pěkných pár krásných audioknížek a vy si můžete vybrat jednu z nich. Soutěžní otázka se ale týká té první, která byla vydaná myslím, že 2021, pokud se nepletu, a která se jmenuje Umíráme každý den a napsal jí výborný buddhistický učitel Yongei Mingro Rinpoche. Je to o jeho velmi intimní cestě bezdomovým a tím všem, co si musel projít a jak ho to celý konfrontovalo a nakonec osvítilo. Ta knížka, audio knížka má nějakých 12 hodin skoro a namluvil jí jeden výborný český herec, který na jehož jméno se ptám v soutěžní otázce a soutěžíme o buď o tuto audioknihu, anebo o libovolnou z nakladatelství Dharma Gaia, jak se jmenuje ten herec, který namluvil tuto knížku, audioknížku Umíráme každý den. Možná napověda je součástí Davidského divadla. Tak tolik Lukáš Kolíbal pro dnešní polední menu, buď v premiéře v pátek 25. září a nebo v repríze v neděli 27. A poslední song ode mě, jelikož v pátek slaví Zlata a Zlatuše, tak jsem si říkal, co jiného vám pustit. Hey. Než Jill Scott a její věc jménem Golden. Přeju krásný odpoledne. Mějte se krásně, mějte se rádi. Milujte život. Každý moment může být ze zlata.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na Go Autu.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
7: Hey, this is Gregory Porter. Stick with my friends.
8: Color Music Radio.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Color Music Radio.
3: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Color Music Radio.
2: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
3: Let's party. Have a good

písničku Spera a produkce Nile Rodgerse. Nebo kytaristy, skladatele, producenta. No a vlastně celé LPčko Do You, na které se tato písnička nachází, tak produkoval Nile Rodgers. No a kromě kytary se vyřádil taky na klávesi, na basu. No a jinak je hodně známý z partičky Chic, kterou spolu založil s Edwardem Rodgersem. A dalšími. No a my si právě od té skupiny Chic teďka pustíme jednu píseň a máme ho tady dvakrát, teda tím pádem Nile Rodgerse, protože včera, pokud teda mě posloucháte v premiéře v neděli 20. září, tak včera to bylo právě 19. září, no a v ten den oslavil 74. Tak tu máme skvělou repinu na oslavu Party Everybody!

zpívá nám Curtis McLean. Ve věci velkého průkopníka. House music, jednoho z prvních tvůrců tohohle stylu. Marshalla Jeffersona. No a Marshallu Jeffersonovi bylo včera 67. Dáme asi největší hit, který kdy splodil spolu s dalšími lidmi. House music anthem, Move Your Body. No a dáme si ho ještě s tím stejným zpěvákem Curtisem McLeanem jednou ještě. Budeme tady mít Let's Get Busy.

včera nám taky začal v Mnichově Oktoberfest. Tak tady máme skladbu October, Das, Mde a Jay. A tato už říjnová záležitost. Je ve Final Jazz Mixu.

chvíli jsme se přenesli do dneška. Ještě se k tomu zítřku vrátíme. Ovšem dneska slaví narozeniny George Morel. Vlastně právě zremixoval tuto věcičku You Left Me Standing. Zdravíme na svědomí View. A Tamika.

chvíli přijde jeho vlastní věc, alba NYC Jam Session. I když i na ní pracoval Taší Malidma, a to s Charltonem Carterem a Mr. Mike'em bude zpívat. No ale je taky spoluautorem, stejně jako George Morel a Charlton Carter. No ale jinak tedy to album NYC Jam Session je od projektu Morel Inc. No a my teda se musíme posunout dál, protože... Čas na někoho nečeká.

a zpátky ke včerejšku. Kterým je datum 19. září, posloucháte Rýmě v premiéře v neděli. Včera měl narozeně taky Goldie,

To jsou Babylon Zoo. Na produkci Artura Bakera. Měsíčka The Boy with the X-ray Eyes. V remixu, o který se kromě Goldieho postaral taky Rob Playford.

Sokráte i z jeho pera, Coldyho, kterou splodil spolu s projektem Rafich Crew, VIP Riders Coast. No a to už se pěkně doduchujeme až do konce tohoto dílu pořadu Barevná hodina Honzy Martina, který byl kromě jedné jediné skarby ryze narozeninový.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vevodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

Když potřebuješ energii, ale bez plechovky. Energy Snack od Golden Snack.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Asterstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
1: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouch.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
6: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz. Let's party.
7: Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco, to je...
8: Taneční party Pavla Bárty.

in the sky.

0: Color Music Radio.
1: Radio.

Ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Čau, čau, čau. Zdravíme vás opět po týdnu. Tady jsou kluci z Groove Minds. Servírujeme vám pátou epizodu naší pravidelný radio show. Vedle mě je tady Honzík. Pozdrav naše posluchače.
1: Všechny vás zdravím, hezký pátek přeju. A posloucháte Groove Minds na Color Music Radio.
0: Užívejte.

People dancing on the street. Lidi tancující na ulici. Tak doufáme, že tento pocit budete mít taky a budete chtít hned utéct na ulici před vaším domem a začít tančit. People dancing on the street. Let's go.

právě vám hraje estonské duo, jak DJs, tak producenti z Estonska s názvem Squash, konkrétně Stalinu. A kluci tady mají label s názvem Healer Records. Určitě si je najdete.

Když tady scrolluješ svou selekcí, tak máš velmi zábavné názvy tracků. Nejenom, že tenhle se jmenuje Hot and Horny, ale ten další Funky Shit.

0: teď zabroudáme lehce do temných vod. Pošlu vám tam track z labelu Rekids, který považuji za jeden svých absolutně nejoblíbenějších labelů. Track se jmenuje R&D 007 v dubovém mixu od producenta s jednoduchým jménem R&D TXTR. Když byste si producenta chtěli vygooglit a nějaké informace o něm pozjišťovat, po případě jiné tracky naposlouchat, tak narazíte do zdi a zjistíte, že nic dalšího nevydal, kromě tohohle EPčka, ale vydal na labelu Rekids u Radio Slava, což jako s jedním EPčkem. Je to borec, je to Angličan a jak říkám, je to trošku temnější, tak doufáme, že, nebo spíš já doufám, že i tak nám zůstanete věrní, protože to není nic minimál deep techovýho, houseovýho, je to takový lehce deepový techno, ale já prostě musím.
1: Musím.
0: Ne, bude se vám to líbit, já hraju jenom hezký věci.
2: A ještě než teda se pustíme do Daveova tracku, tak můj track, který teď hraje, je track GTN od britského producenta jménem Weeds. Trošičku jednodušší název než Daveův producent. A tenhle track můžete poznat, nebo tohohle producenta můžete poznat podle typického hlubokého bassu. A hýbe se na pomezí minimalu, deep techu a houseu. A má takové jednodušší prvky a hypnotický groove, takže přesně nám to hraje do krámu. Takže se bavte. No stopping.

0: těm, co takovým temným vodám neholdují, tak se omlouvám. Jen jsem vám chtěl odprezentovat něco nového.
1: Vůbec se neomlouvej, je třeba rozšiřovat lidem obzory.
0: Tak já věřím, že jsem rozšířil. Takhle prostě zní label Rekids od fenomenálního producenta Radio Slave. A Honzík už je tady připraven s něčím jemnějším, aby to trošku rozmělnil. Tak snad se ti to povede, příteli. Let's go!

potvrčím dabíku. Tady přišel rozmělněný Deep House v podání Caprona.

0: pondělky od 7 do 8. Máme dva Moraváci, kteří se snaží šířit kvalitní elektronickou hudbu v pomalých rytmech, žánru minimal, deep tech, house, dubové věci, které jsou velmi mně blízké. Honza tady je SB Plus, má zase moc rád vokály.
1: Trends nezapřeš.
0: Tak jo. Honza už se tady připravuje na dropík Climaxu.

Motherfucker.

0: začíná se mi líbit, jak ty naše dva soundy jsou lehce odlišné a zároveň velmi podobné. A dovedu si představit, že za pár měsíců, let, týdnů, desetiletí už naši posluchači, už budeme mít jednou velkou fanouškovskou bázi, budou na první piko vteřinu schopní rozlišit. Hej, hej, hej, to hraje Dave, hej, hej, to hraje SB+.
1: A nebo potom uslyší naše společné tracky a vůbec nebudou vědět, odkud to přišlo.
0: Vlastně. A nebo budou i schopni říct, tuhle část produkovali a tuhle, za touhle určitě stojí Mr. SB+. Užívejte.

0: Tohle je Caleb Jackson, skvělý producent ze Sydney, jeden z mých oblíbených producentů, oblíbených, ano. A možná je tak oblíbený proto, že vydává pravidelně tracky na labelu od nikoho jiného než Archieho Hamiltona, který je...
1: A jak se jmenuje label Archieho Hamiltona?
0: Microhertz.
1: To... Jsme vás obeznámili s dvouma labely dneska, Ray Kids a Microhertz.
0: A tohle je Caleb Jackson, Get Up.

0: Museli jsme lehce zpomalit, neboť jsme to udržovali dneska docela energetických rytmech. Bylo tam hodně driveu, hodně energie a cítím, že je potřeba trošku zpomalit. Máme minutu 40 do konce. Vůbec jsme neměli okénko informativní okénko o nadcházejících akcích. Dneska večer, zítra večer. Je toho prostě moc. Podívejte se například na rave.cz, ti mají nádhernou infografiku na Instagramu. Kdybych měl vyjmenovat všechny akce, které se konají napříč Českem, tak jsme tady jako opravdu do pondělí a každý žánr si najde, každý posluchač si najde svůj žánr. Je tady Lily Palmer, je tady NDC, lidi z Blackoutu mají akcičku
1: Day of Rave,
0: na Strahově jsou Tekna. Prostě děje se tady to hodně. Nebudete se nudit do víkendu, čili dnešní předparty, co máte doma
1: s námi,
0: tak prostě zakončete. Ať už v Roxy, ať už v Exitu, ať už ve Fabriku a mohl bych pokračovat do Aleluja. Track s názvem Taj Mahal. Jedná se opět o dubový track od Guyden Jackson. Určitě si ho najděte, jako vždy doporučujeme. My jsme kluci z Groove Minds, máme 10 vteřin.
1: Děkujeme za přízeň, děkujeme za poslech.
0: Pište zprávy na Instagram. Těšíme se na příští týden, zase v 7 hodin. Díky a čau!

No tak dneska už je to všechno definitivně ve starých kolejích, protože v dnešním díle si poslechneme vyprávění od Oliny na téma škola. Taky tady budou tři písničky, které mají společného jmenovatele a krom toho, jako obvykle, hity i rarity, tentokrát dokonce od 50. let po milénium. V první hodině třeba The Chats, David Hasselhoff, Fox to Fox nebo poprvé zde skupina Time. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše zmeškané stahujte nebo poslouchejte přibližně s týdenním odstupem. No a jako první nastupuje Fonzie Thornton, I'll Change My Game. Pak z Kanady synthpopová kapela Lime, mimochodem nedávno nás opustil její frontman. No takže už se ničeho nového nedočkáme, ale o to víc si vychutnáme jejich Unexpected Lover z roku 1985. No a nakonec písnička, co vlastně spopularizoval Forest. My si ji ale pustíme v originále The Hughes Corporation a Rock the Boat. Takže hezký poslech, no a samozřejmě dobrou náladu od Pavla Bárty.

No a protože asi tedy nikdo o prázdninách či dovolených vůbec nic nezažil, což je teda hrozně smutné, tedy kromě Martyho, no tak to zase zůstalo na Olině. A jak už jsem předeslal, dnešní povídání od Oliny bude na téma povinná školní docházka. A Olina píše: vzhledem k tomu, že začíná nový školní rok, tak své povídání opět stočím ke školním časům. Nástup na ZDŠ, což byla základní devítiletá škola, byl pro mne den děsu. Vždycky jsem byla spíš samotář, no a velký kolektiv byl pro mě peklo. Trpěla jsem už ve školce. Tehdy by máma říkala, že do školky tedy nemusím, ale před ZDŠ mě už nic nezachrání. Dodnes si pamatuju zvláštní vůni kožené školní brašny, kterou mi rodiče koupili v jasném odstínu červené, aby mi tu debku nějak osvětlili. No a pak se mi jasně vybavuje chuť chleba s máslem a jablko, co mi dávali na svačinu. Když nás rodiče poprvé vedli do školky, jeden chlapeček tam dostal hysterák a řval, že on do školy nechce a ne a ne, a jeho maminka na mne ukázala a pravila: podívej, ta holčička, ta vůbec nebrečí a do školy se nebojí. A já si pomyslela, jo, to určitě, bojím se děsně, ale vím, že se tomu peklu nevyhnu. A že to bude peklo, to jsem měla recht. Od počátku jsem byla třídní otloukánek. Příčina byla jasná, byla jsem o víc jak hlavu menší než všichni ostatní a navíc jsem byla skoro o rok mladší. Narodila jsem se totiž na konci srpna, měla jsem tedy správně nastoupit o rok později, ale prostě mě do školy vzali. No a jako naschvál, všichni moji spolužáci byli narození na podzim minulého roku. Ocitla jsem se v situaci prvoročáka mezi vojenskými mazáky. A ještě mi to zkomplikovala jedna úřednice, která mě zařadila do školy v Belgické, což učinila omylem, dle bydliště jsem patřila do Ječné. No takže mě na konci roku odeslali do jiné školy. No a hlavně do již uzavřeného kolektivu, který mě pochopitelně vnímal, co by vetřelce, a dal mi to náležitě sežrat. Z té belgické ZDŠ si moc nepamatuji, jen kuse útržky. Například do třídy s námi chodily dvě malé Libanonky, dcery jakéhosi ataše, Labiba a Nabiha. Vypadaly jako malé královny ze Sáby, dlouhé černé vlasy a jemně olivová pleť. Uměli docela dobře česky a byli velmi zábavné. Já seděla v lavici s Labibou a pořád jsme si něco špitali. Soudružka učitelka nás kárala a jednou se tak na nás podívala a v duchu tehdy frčící družby mezi národy pravila: inu děvčata, nyní spolu sedíte v lavici, ale jednou možná se sejdete na zasedání rady OSN a budete jednat o světovém míru. A my se na to jen šklebili, jak jsme se snažili nevyprsnout smíchy, protože byť malá děcka, už tehdy jsme vnímali tu falešnou trapárnu. No, nevím jak Labiba, ale já to nikdy do OSN nedotáhla. A protože to jsou šedesátky, tak Olina vymyslela, snad by se k tomu mohla pustit skladba Ranchi od Billyho Vaughna. Ono je to z roku 1957, ale tady to bylo velmi populární už v šedesátkách. No a proto si vzal pořad Mikroforum jako svoji znělku. Pak přijdou The Jets a Cross My Broken Heart a nakonec The Mezzonets a jejich jediný hit Heartache Avenue. Takže teď už, prosím, nepřeladili jste jinam, stále jste v taneční párty.

No, když se monacký kníže Rainier III. Zakoukal do americké herečky Grace Kelly, byla z toho velká láska a následně i Stephanie. Bohužel vše dopadlo velmi, velmi smutně. Narážím tím na tragickou nehodu nyní už kněžny v roce 1982. Nicméně Stephanie se pokusila i o pěveckou kariéru a docela jí to vyšlo. Single Irresistible se držel na první místě hitparád. My si od ní ale pustíme méně známou věc Young Ones, Everyone, pak Funky a skupina Change the Glow of Love a na začátek Fox the Fox, Precious Little Diamond, jejich největší hit.

Tak to byla skupina Change a teď Dennis Williams, ta se narodila v roce 1950 v Indiáně. Vydala 20 alb a bezpočet singlů. Ten největší hit a číslo jedna ve všech hitparádách i v Evropě jí zajistil snímek Let's Hear It for the Boy. To se psalo rok 1984 a já se na to moc dobře pamatuju. My si ji připomeneme dnes dlouhým maxi singlem a je to 12-palcovka. Ten maxi single se právě rozjíždí. Maxi mix.

Francouzi debut de soirée a Fil du Cha-Cha právě dohrává Andrea a její vyznání agentu 007, tedy Jamesi Bondovi. Teď malá pauza a pak hodina číslo 2, kde vás krom jiného čekají i 3 písničky na jedno téma. Teď a tady dokonce, ale ještě jako premiéra, zde skupina Time a Shake Shake. Rok 1984, pak Evelyn Thomas. No ano, ta s vysokou energií, která vlastně spustila to šílenství na začátku 80. No, první polovině 80. Teď ale This is Madness. A nakonec David Hasselhoff a Casablanca. Za malou chvíli se opět na vás těší Pavel Bárta. Tady už je skupina Time.

Vítejte ve druhé hodině naší party, co jsou hity i rarity z disco scény posledních 50 let všech odnoží směrů i podsměrů s těžištěm v 70. a 80. No a taky tu budou tři skladby na jedno téma. To si zopakujeme i příště. Jinak ale třeba Cool and the Gang, Mauro, Cool Notes anebo Adam Rickett. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast šestahujte a nebo poslouchejte. No a čím začneme? Samozřejmě jako vždy pěknou vypalovačkou Michael Brown a Beeline, pak Albert One, taky už není mezi námi a jeho Hard on Fire a nakonec z Velké Británie Tina Charlesa Fallen in Love with a Boy Like You. Takže najděte si i dnes mezi touhle patnáctkou vaše oldies oblíbené ještě jednou. A při hledání toho všeho drží palce Pavel Bárta.

Münchner Freiheit, tak to není jenom stanice metra v Mnichově, je to i název slavné kapely, která měla bezpočet hitů, zvláště v osmdesátkách. My si dnes od nich pustíme Bis ans Ende der Welt, tedy až na konec světa. Pak skvělá věc z roku 1991, kterou později, konkrétně v roce 2004, převzala i kapela Full Flava. Dnes ale originál Cool Notes a Make This Special Night. No a na začátek věc, co tu ještě nezazněla, takže opět premiéra v taneční party. Jsem netušil, že za 9 let se dá ještě něco najít. TransX a One For Me, One For You. S italskou labiandou to nemá fakt nic společného. Taneční party. Hity i rarity s Pavlem Bártou.

No a teď tři písničky na to slibované jedno téma a tím tématem je vlastně české slovo, co vymyslel Karel Čapek, tedy R.U.R. zkráceně robot. Jako první Italové Oliver Onions a Miss Robot, pak Teach In a The Robot a nakonec Robin Gibb, jen a pouze robot. Nejdřív ale ta Itálie.

0: tedy robůtce a příště přijde kafíčko. A teď Mauro, vlastní jménem Mauro Spesok, to je italský zpěvák, narodil se v Trstu a vydal jen 7 singlů, tedy žádné LPčko. Dodnes se hrají 2 z nich, a to Lady Africa a samozřejmě Buona Sera. Už jsem tenhle mega hit slyšel i v cover verzi, techno verzi, jedním slovem. Odporné. My si pustíme originál samozřejmě a ještě ke všemu v maxi podobě. Tady je Mauro a Buona Sera, señorita. Ciao, ciao.
1: Maxi from the 80s.
0: Italo disco v tanečnici.

Takže to byli Adam Riketa a I Breathe Again a já se také nadechnu a jedním dechem řeknu, že pod námi ještě hraje Megu a Not Too Late. No, končíme ještě tři a pak zase za týden na Music Only dnes party až do 2 do rána. Zítra tam též zlaté disco ze zlaté Prahy od 8 vybírá moje maličkost. Tady na Koloru bude zítra Kuba Melín a jeho lahůdkáctví ze 70. a 80. No a pak taky Martin Svátek. No a co tedy dokonce? Jason Donovan a Love Would Find a Way. Pak Kool and the Gang. K téhle hodině se to hodí. Night People. No a nakonec Creation I'm Going Up z roku 1985, což tady taky ještě nebylo. Mějte hezké dny s hezkou muzikou a za týden se opět na vás těší Pavel Bárta. Stock Aitken Waterman Productions.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Music Radio. The best music in town.

0: pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.

0: Color Music Radio.
1: Check out some rare function, baby. Yeah.